marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradi vidí dámu chladnou a nečinnou.

ja vás varuju, tak aby ste to viedela, tak ja vám vyznám lásku, tak aby ste to viedela, tak ja vás...

0: A když mu řeknu ano, tak tiše zašeptá.
1: Vy byste porád seděla a nevydala hlásku, a to se přece nedělá, a já vás varuju,